Okolo polunošť. Radio Nova News predstavia Radio knihy. Ľubimitevi knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.